0: Bernd Stelter ist zu Gast im Sonntagsbrunch und er singt ja auch lustige Lieder. Singt ihr auch zu Hause unter der Dusche und wie musikalisch geht's eigentlich beim Camping bei ihm zu? Das alles gleich nach 11.
1: MDR Sachsen, das Sachsenradio-Wetter. Auch für die Oberlausitz.
0: Bis zum Nachmittag ist es stark bewölkt. Schauer ziehen durch bei 18 bis 21 Grad. Am späten Nachmittag kann es auch mal auflockern, aber dann kommt am Abend von Norden her das nächste Regengebiet nach Sachsen.
2: Witajcie, tu je zaso serbski rozwoz, a to po zvučenym vášňu nedželu s dybkom jednačich. Ja sem Katka Pöpelec a smim vas netko do nedžele převodžeč po připoudne tak rec. S vami zromadne v objeduju. Nech sa vám kuchni šitko zešľahči, nadjemne sa ničo nepší smuđi. A to môžete viesať švárič a vopiedovač s písanými serbskými témami, tak napríklad zľadujeme na 125-letný jubilej Evangelskej cirkvie v Smiečkecach. Zabierame sa viesať z novej rezolúciu domoviny bola Fruen. Včera mieš horná serbská inscenácia Flopidols v Haslovie svoju premiéru, tiež o tom tu dženca viac slyšíme. Ve vonem pak chceme dženca gratulovať. A to Jurij Kochej, ktorýž šako svičeš tuto dženca kulovate 90. národniny. Za 23 menšinu slyšíme tu vopšerný přinošk Madlenky Šočic. A vizo chceme potom tiež ešte vám gratulovať národninárjam dženia, a to vizo nudom po nábožnom slovie, po nábožnom vúsovaniu s dybkom 12. Tu je serbský rozvoz, ja som Katka Pöpelec a přijú vám všem. Riano nedželu s nami.

0: Hajvunje znaty jako spisovačel, dramatiker, rozvosovnik, hač hornjo abo delnoserbsce abo samo nimsce. 15. septembra je v Žilovje bydlace Juri Koch svoje 90-čine vosvečil a serbske rozvos jemu gratuluje. Madlenka Šoučic.
1: Što dari štajkemu, kajš Jurije Kochej k 90-činam? Kvičel? Preprofane. Plešuvina? Njestrove. Knihu, kotru štrejšče čitav neje. Jednomu, ki še zaujšče v tutem vede a doživenju ponem živenju šožno čitav, potakim, tež žanu knihu. Tuž zvostanje snano prosty džak, šako je nas čitarjev, pšiposvuharjev, a pšiladovarjev, přezlje džesatki v obdarju. Ve viace a 400 delňo v užiských reportách napšikvat je tu v serbskim rozvosu svoj vid na podavky v delni v Užice rysoval a k přemyslovaniu ponu.
2: Když po autodroze na vyšine Grabina, Nimsce Finstavalde a na tamnem boku zveho Komorova vesmíre na Drežďane smališ dače tafle a pokazovaky na osebite objekt skečbňa. Na autove v ubiedžovaní ščomenujce na testovú čáru z betona a druhých speciálnych materiáliov ovalnú nakedenú drohu kaj šoberský peršten ve písku s tribunami za nekotre tisace přidadovariov na Euro Speedway v Užica. Tulný je v užický peršten,
3: po poudňu budže so od Kočebuského dvolnišťa po dvolnišťovej a Liebknechtovej a Berlínskej a Vúžiskej pohybovač ča plichatých a škorniatých neofašistov. S volným duchom a pševšo strašnej ideológiu ve rozumie, jeli môžeš podať aj kých ľudí vo rozumie rečeť. Najznačiši ve Picňu a Drúdže sú riane rybové korčme s veľkým poskytkom jedžov miestnymi tež po starých serbských burských receptách prihotované. Mala domovinská skupina nemôže dominovať se viesne na lat zmínič, zo nech Serbia doma moje dla serbce ryča, ale prošu nic ve přítomnosti nímskych kniezov. Tak nám vostane riana nádžia, zo stejí přichodná Európa na našim boku. Přeju vám rianu nedželu.
1: Hač vo rybách, jamách, serbožračkách, niempulách, kultúrnych viažkách, traktorách, ničo nezvosta nevobladané a neposudžované. V svojich vesných obrazách, reportážach vo znatých a miestom pozabytých serbských kúčikách a tam bydlacích svojných Serbách je se svojimi junkrutnými svojami v obrazy za vúši moloval a podobne archeológii vorštu po voršče odkryl, donišne je žro před doskončným zábyčom odkryl. V sledovací reportáži Kopšin, šietne džen nause, z leta 1971 vúznaje Koch ledma kvierenju, zo pobytre prieny raz v Kopšinje. Hač runješ, kodžeše s kopšinjanskými džičimi do šule. Vún by so menujce v Horkach narodžil, nimale v susodstve. Tule vúriesk stedešeho pšinoška.
4: Žona ve srinných letach poladne kem nedele na posmiv kneso. Predáč môžu jej svoje prihotované prašenie stajíč. Netko viem, če odla by so smiehova. Nevieš, kak dále, hoľčeš, to? Tu je konc sveta. Ale potom sa oprašam, kak jen narodžiš, čo pšinže. Žona pušči poslešťo a poladne na džovku, kýž podľa nejestejí. Dži sobu a pokažie mu. Volpurga Brickec je 15 let a šulierka 10. letnika Malovilkovskej šule. Na kajke pôvane sa hospoda hišče nevie, ale za biológiu má vo sebite zájm. Prašam sa holce za ušim, što ješ vidiu, a je tu vidieť štelko za pšindu dospecha ze svojej čipnosťu. Za ješkec dvorom, cečím a posledným si, stej môj pred rodišťom. Volpurga vedže mi po vuteptanej sešce, přes čvak pola se s vysokými kopšivami, kaž bychu tu v usete byli. Po zelených ploninách paprošu, ki svoje cankate ruce vúbšie strývaja a so verča, kaž bychu rejovali, když do nich storčíš. Dúza je svetve maj, zvožahane maj nohomaj, po mehkým prastárym svaniu, za kotre so nichtu viace nezajímuje. Štežka stupa, výosom je s brízami, lipami a dubami, a stojí môj náraz na porozčenem brove. Tule, praju, tule je to bylo. Volpurga vieš to meniu, dež menujú leto 1906. Tenom sú na tutem miestne, dež netkle te vatke z donky čenkých štomov steja, stá ľudí byli, zvokonych psov a z Budešina. A na přírodnem jevišču sú zmužiči mužojo rali palivaku od Jurja Vele. A mes přiladovariemi sú staliči Bruni Kečbovario, přečivo kotrimš by šo mirene. A potom je so spievavo. Či v uniformách svoje vulkonímske stučky a či přiladovario svoje serbske ľudove. Tu biechu Serbia silnejší, vocíši, zromadnejší. Tu na tutem miestne před 35 letami. Bohužel, jenož tu.
1: Dževiatna čestou šešť a cíce či tobie. Miesac po kopšinianským predstajeniu palivaky nároží so Juri Koch do skavarskej svojby Horkach. Kajký bie to čas? Za Serbu rozbne, bie tiež z reportáže vusvyšeč. Šo zjavne živenie, bu po niečím zakazane. Tovarstva, noviny, dživadvo a nakoncu tiež serbská rieč v šuli a cirkvi. A do tohohle časa bie so Koch narodil. Šircec Hanku, kiž bie so toho runia v Horkach narodila a na tamnem boku sy, jako přijúzate dječo bydleše, nebie ženie v osobince zeznal. Bieže ište malý hulčec, jako so Hanka zeuse zubi. Predahač pak bývo přesčehane a od nacionalsocialistov zamordovane katolské serboce židovského pokada pojedančko napisač mu, poda so sam, jako džesač, jednačlitne na za tak modého kadlu zauješče vúžadace kubvanský puč. Po druhej svetovej vojne smiečachu serbske džiči gymnázii v českých Varnočicach vopytač. Dlho štajky v Serbach nedavaše a Juri Koch by jedne z nich. Kež sam pojeda, skere prípadne. Pozdišo so do založeného serbského gymnázia v Budišine nauročí. Jenož skrotka, dokáž čenieše dále na gymnázii v Kočebusu, čiž potom svoju maturu zvoží. Potom stiel vaše studii žurnalistiky a pozdišo tež divadvoch vedomostčov. Šo, štož by tedy hač do dženstnišeho popuču doživil, formovaše jeho literaturu.
2: A to všetko sú dramatické a jara substanciálne doživenia byli ze skotršia, tiež dženca ešte čerpam. To nie je prajmenu ničo lokálne serbské rúžiske. Ve tutem mikrokosmosu je tiež cevečovak makrokosmosa, što ešte napríklad jedno očítaria mojela v Rostoku, alebo samo v Ukraju zajmovať môže.
1: A až do dženstnišeho tiež zajmuje. Hač ako žurnalist alebo spisovačel. Juri Koch písaše a vozivieše, zo so knižne polce hač od dženca zibuja, ve všech jemu znatých riečach. Svoj vodrý jazyk, kýštri je tiež v studentským kabareče Krop v Lipsku vociu, klinčí z jeho žortných rymov, glosov a komédiou, rune tak, kaj ze žortných rozvosových vúsevaniov. Kajž ve tutem, na Silvester 1908.
5: Zenf z Budešina.
6: Hej, tu je Žonob, Alfons a Žonob. Žonob, Alfons, ľubí poslúhajú po takým. Ja tu steju ve Zenfie, hač nemali do Dingsta. Na, jole do, na, kak to nám reka. Po takým hač tam hore, ja ve Zenfie steju. Tun budeský Zenf je jara vodre a žitky, kaž potala všice zavestí, že viesče. A na to sme my všice, ja hoďi, ja. To budeský zem, tak žitky. No, štú nezná je heslo budeských, sárských a nemských zemfáriov. Čím bolie žitky je náš žonob, čím rejšo leží so na konop. Tuž nenajíš, so ženie zemfa od hore Hanka hač do Genfa. Zemf z Budešina nima konca, to vie každá hupa ronca. To vatme.
1: Juri Koch je ve přeneseném zmysle svoja hybrid. Po pokače a rieči hornio-delňo-serbsky, po skutkonosti žortne šibavc a do vúbokosti a rozuma sahace spisovače, kotrož vulký svet runie tak zabira, kajž jeho malý serbsky ľud. Tež, když zdáva so tun, znano drude předušne?
2: Drude si ja to myslu, na druhým boku pak javobkyč byl tež ništo, što ješ mě tráši a merza. Zomysl nemůžeme tak rec mesobu ujednač a za jeden postronk čaneč jenu ideju mieč a tuto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem začu tun hišče strašnejší problém, kýž ja vidiu nastupajú existencu toho malého ľudžika ve srednej Európe, kýž je so po tylko stách letách teda zakoval, ale netko všinde do jenej dramatické fáze svojho uviča a tu dobíme kečbovač, zosíme mesobu na nohy, neteptame asi mesobu do zadka, co nebych pravil, dorče nekopame.

Jurij Kochej, kiž je 15. septembra svoje 90-čine vosvičil, spoščichu so v lidžesatkách jeho živenia jacore myta za jeho spisovačeské dživo. Tež hižo v zážnoch dobách, jako 27-letne napríklad, přija literárne myto domoviny, pozdišo v kolektívie myto Čišinského. Miesto Kočebus přepodaje mu myto Karla Blechena a kraj Severo-Rynsko-Vestfalska literárne myto Příroda. A netko ročok z počatky. Što je potajkým za spisovačela hodne dal, keďže ve džesačinam? Snano to, što ješ nabliče leži, jeho knihy. Hač so vone vam ľúbia, abo nic, viesča hakle disče je čitali. A moje vosobinske doporučenie by bila kniha Halečová je modrá runa. Tuž zakonču zbožo přeča ze svojami Jurija Kocha, iše vun nam čitariam napučtal. Obsedzimy cejcze wóczko, kiż je jenoś nam date, kiż nieszto szkuli hinak widzi, na przykład swiet, kiż wun po naszym doskończnym wotlicze budże. Wóczko druheho wida, sliede zapisować wóczko, kiż za niedoczinkom, a niepoczinkom sliedzi. Wóczko nadmiezneho daleko wida, regionalneho swietoweho staczana, mikrokosmosa, bez kotrohož vočakovane zromadne čvojeski makrokosmos smišna utopija vostanje. Kajš, diš hajnik mini, zo se lies lada, ale pšitem jeden štom podrujim najrieči najprede zajinečta. Bez nas v lesu a stače nepunže. Ceme prašani a prošeni byč. Z nami romadže je přepruvač što dže a što nic. To, mili spisovačeljo pisač, rajerjo rač, molerjo molovač. Nesme škitani pred konzervativnim kičom, ki šije prežite hodnote kvali, ale zaušije talentovane modre rune. Je to vulka šanza.

0: V Haslovje na žoli bizoldec hostčenca je nemsko-serbske ludove dživadvo čera premjeru Juhu Floppy Dolls su zaso tu predstavili. Vosem džesač ljudi je si hučnu inscenaciju vobladao, a žurla ta bi dere vobsađena. Katka Krigorec, Anna-Maria Brankačkec, Tomáš Cuš, Tasu Šile, Ištvan Gobela a režisér a dživadelník Mirko Brankačk predstajich vůrjesky ze svojeho repertoára. Však má skupina Floppy Dolls svoje korenje jižo lieče 2008. To bylo na založena. Ve všelakých obsadkách bych u dživadelnice z toho časa sem pravidvône na jivišču. Miestrujem vopita skupina 2015, tiež Wendish Fest v Serbine, Texasu. K koncepti praje dživadelník Mirko Brankačk.
1: Ja bych pravil písané podpory přes serbské stavizne. V 70. let od herce hač do aktuálnych spievov z Dilnej Vúžice. Ale tež vězotýž aktuální spíle z naše horní kůžící od astronaut, například aber Holovský. My jsme poprám jedna dělná serbská kapava, to je ten koncept byl. Když bychom kus mějace časa měli, bychom zavěště tež jen rze horní serbský program zmůžnit šmoli, máme tež s vůjskými spílami, ale tak je to jedna symbioza.
0: Přichodnou nedělu popodňu pozastanu Floppy Dolls potom Nebečicach, 3. oktobra vítají nás potom v Kroščanský jednoče a tež v Rádvorju ve Slepom v Čísku a Budušině hiště vůstupia.

0: Nitko, potem se ještě zomadně do smíčkec. Tam svědčí evangelská vosada cvukunstodženia 125. jubilej svoje církve. Ižo pjatk navěčo přijímuva farárka Hanna Hernandesova svoju svědčenskou girlandu, kotruž bychu věsněňu navili. Dále gratulovaše měně vobydlerju Vendelin Brezan vosadže a pokazaše svojich suach na spomožnou ekumenu ve vsi. Potom zobiše farárka Hernandesova na nutornost prosova biše svědčen zahajene. Sledovachu přednošk k cirkvinským staviznam, děčace svědčen a zromadne rie. Za tajku malu vosadu, kajž je to smečkečanska, je to vězo vůžadanje tajky svědčen vůrtovač, praje Kristina Měškanková.
1: Musíme dlouho přemyslili, v kajkém rámiku můžeme náš jubilej převěš. My jsme, malá hostka věřivých, tu ve smětškicách aktivních věřivých jemu prém. Byli jsou již o starše, hajte, když můžeš také zapříjímč, to jsou opravdu, to může jen skoro na dvěch rukách odlíčit. Ale my jsme se prášili tu ve smětškicách vesnenou, a tam jsme nedom dostali ten OK, tam jsme nedom pomoc připravené dostali. A tak máme někde na koncu jenom Rianu, Kulovatu věcku, Veska smyčkece a celky smyčkece z Romane svědča.
0: Čenca popudňu potom dvěma jsou svědčenské kemše, když jsou za vosadu s tobom domkovanka. Celebrantka bude farárka Hanna Hernandesova. Potom zakončí so svědčen z dobrý šalku kofeja, s vodným tekancom a tovošlivý besadu. Smyčkečansku evangelsku círky je drežďanský architekt Voldemar Kandler načiznou a tvás se převodžal. Základný kamen bude ještě 1900 položené. Posvědčené bude círky potom 1901. Smyčkece přísluší a vosadný muziánský halštrou protice smyčkece a svědča potekým civil konstitucenia 125. vosadný jubilej.

0: Je na tom 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Tuto má dženca serbský superintendent Christoph Rummel z Hodžina. Hodžia.

Modlime so. Kneže, náš Božo, ty svoju círke přes šit čase věžeš. Prosime če, převoč nás ze svoje dopročivosťu, posil našu víru ve ušitnem dňu a dověč nás nide do svojeho věčného králestva. Přes našeho kněza Jezusa Krista, tvojeho syna, kýž je s tobou a se svatým duchom žive a kněží od věčnosti do věčnosti. Amen. Požonuj a svarnuj vás všeho mocne a smilne bo, vůdc a syn a svatý duch. Spívajme nitko hiště číslo 277 v evangelských spivarských.

Und alles gratulatie mi. Tu tak vatanit kol do kočine. Tam mienujce sveče dženca 5 a 6 džesačine Hartmut Domaška. Tovarstvo bratrostvo kuluskie vosede jeho k tomu ľubie strovi. K národninám, ktoré šmieše v útoru, přeja šitce čvonojo a čvonky, mnoho božo žonovania, krutu strovotu a deremieče v kruhu svojbných a přečelu. Zapvač potom knies, vupraja za doletnú svieru tovarstvie, vosebe tiež za službu při nošeniu koroje bratrostva při najšelakorejších skvádnosťach. Vostanče nám dále svierne vopetova našich zariadovaní oni písaja. A přeja Riane Svejdžin, šestce vytedžin. A štvort, kto svedčeše v Bačoňu, Michal Paška svoje 5 a 7 desačine. Veľa zboža, bože žonovanie, krutú strovotu, šivosť a deremieče, kajštiš stajne, veľa vesela v krú ľubých svojbných, při kolesovaniu pokraju a vizotiš při zábierie v zárodže a kúvo vokúvo domského. To přije z vútroby a ďakuje so runočasne za stajne pilnú a pomoclivú dživavú ruku manželská Lucia, Džoki, Klaudia, Dorin, Silvia a Manuela s manželskými a šie 10 nučkov s partnerami.

0: A jutze večer to klepaja zaso či zadkulario, moči redaktorojo pola vas.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: V egyptovskej, španiskej, abo tež v indiskej. Všude na sveče sú serbsce modrostní. Nesú pak tam jenež v dolu, pak vukonia leto sociálnu službu abo celé leto dživaja a púčuja. Potekým work and travel. V příchodnom vúsovaniu chceme vám živenie v úkraju zblížiť a snáno jednu abo tamnú lepšinu abo snáno tež nelepšinu odkryč. Tu iš zapíkče rádia.
1: Zadkula.
2: Nič sábeč. Jutce večo.

0: Wy se myslíša, až vetvetnýho muža a jeho kněžarstva južo šo z čoraz slyšali, to se nemyslím, vetvetnýho muža a kosmologie za týho pestavu ulicujo našo tematické uštěvanie žinca. Sebastian Elikovský-Winkler se petnorio nicjano do zimne je dvimokie vede alie, teke do muziky a čojenio drugih evropských krajů. Na peluziarskej módy sa nieco gibio, my rozpšavíjame žinca vedubiežovania v novoziarskú módu s liepem, že vieš týženiu dvojko sú mili obželnice a obželníky chylu, aby nieco nového stvarili, šikne sú diali samský tradicionálny slipianský plat pšeživaš a nastav jo z ňogo pšece nieco drugiego. Jo, a vestoňame ešte ve Slipenskom regióne a spomínajome na žinca drie neznatýko Serba Hanzo Hano, ako jo sa na vás pred 160 let narožil. Beže svovo pšiža žinca ved Hartmuta Leibnera z miesta a my zaberáme sa slidný raz našej témie týženia s autorom a žurnalistom Jurijom Kochom, kjako živiš nás tým narodninám. Ale ako predne, mám o čojnka za vás, ľube Žiži, Lidně a šapidla.
1: Raz, dva, tři. Žižík radio. Žižík radio. Ojo váš, Žižec Sebastu.
2: Celského programa.
0: Líši a skoro mimo, dny nejsou věci gruce, jo babine líše. Znajúša to slovo? Nemyský se tomu groni altvajba zoma. Coga ma to ze starými babami ceníš? No, gledaš raz na vúkach, jo šikno paucenovate, a kaž kolesu joška, možo byšaš, možo naraz šajnku nitku v oblicu nitska. Ale coga ma to nase s tými parlickami babi nego lieta? Sluchajšo, co dožebí naš malý budnik.

0: Příroda je jako zagusljena. Zajčna rosa ľaže na vúce. V modem svinsku vyskotajú se na paucenach nelicomne chrapky, ugledajú inak parlicky. Carne pauk jo se riedne fľack za svoju paucenu upetal. Jo nitku do žoutego chyščika zapliet. V tam môžu celú húku převízeš. Na verbe jo ešte šikno mirne. Budnik spí. Ako jogo viečik okolo nosa vakoši, on začichňo a vycuše jo.
1: Co godla mi ubuži viečik? Som rúno tak riedne coval.
0: Viečik jo zimne. Dujo budnikoju přes fialkový plaščik. Ten ga ma po dvojkem lešu teke južo predne žirky.
1: Boa, jo to zima, trebam notne nuje oblak.
0: Spiešne ušegňo budnik pod koreňom svoj tam schovane stary oblak a obliaco se jen pod fialkový plaščik.
1: Nient jo mi šopuj. Ojej, nient zachopi se naraz desčuaš. Zalizu zase kerej pod ščitne kšivko mojego gnistka.
0: Budnik lice dešťova hrabki a caka na svojnco. Tyke canne pauk seži staroščivje v jadnom rožku paucene a gleda na nebio. Šak možo dešť paucene skoncovaš. Pauk pak ma gluku. Paucena se neroztergajo. Hrku gajo se južo dešťovalo. Skrincne pak se svinsko předobila. V největšej palicce paucene carnego pauka vytbyščujo se budnikova verba.
1: Juhu, svinsko, to bužo žinca zase rýdne a snaž mygu se pötom staro oblak zase zeblac. O, na celej úce blízko tajú sa samé malé parlícky.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Serbska rada nebuža skjarže štla serbskega setlinskega ruma. Rada zavošpe za serbski lud ma nove spjehovajnske smjernice, a v Moukicach budu skoro LKV-je z šiškimi lodingami duce. Kutima dajšim timam nendovici v našich povijestjach. Serbska rada Abramovska nebuža te skjarže špšešivo rozsuženjem sudnictva, což nastupa přísvušnost kmejnu k serbskemu sredlenskemu rumoju a teje obzvatnosti. Konkrétně, že od severit kmejnu, kterýž nie byl objadne s přiredovaním k serbskemu sredlenskemu rumoju přes MVFK, to je dobrá.

0: Slepianski zabity syn Hanzo Hančo Hano. Jo titel Pšinoska v Dolnosjalskej prati leta 2001 dvažasča. Juliana Kautfürstova a Hartmut Hančo stej tam pisavej vo jadnej úsegajúci bežko vec zabitej v sobie živej v Slepe. Hanzo Hančo Hano, jo se narožil ten stvrdk na voz pred 180 let 17. septembra 1806 a styržasča ako predný syn vet vesem žiži Slepianskiego pobora. Sebastian Elikowski Winkler obschossu sobu autorku Pšinoska Juliano Kautfürstovu, aby przedstawiła toż togo serskiego luda.
1: W slepem okolinie nic na togo angażirowanego serskiego bura nie dopomina. Przytom je był wesebny luś.
2: Znate su jego ludowe powieści, dlatego aż te su knigla huśli, ale te druge věci, což Hančo Hano všecko nazběral, to nejo už on znáte.
1: Jo mi okradu širokou vědu. Jo bu znajar?
2: Botaniky, archeologie, etnografie. Jo, ten jo vele vědě vo měnách, vo ludových vášňách. Ten jo znal zvěreta, ten jo s mikroskopom dělal a všecko autodidaktický.
1: Případ abo přísud. Jogo sleženia nej su byli pedermo. Vesem na štěstu vesem žaset jo přebyval v slepem nímský melár a etnolog Willibald von Schulenburg z Barinja.
2: A bo toho casa, až ste se ho zetkali, jo mogl Hančo Hano se ještě věci zabírat z vědomostčů a Schulenburg a Hančo Hano ste byli česli džesetky zvězony. Jo, a čes Schulenburga jo kredl Hančo Hano kontakt tež k drugim vědomostnikam, botanikariam a historikariam, etnologam.
1: Pracovanie Hanza Hančo Hano jo Barlínsky muzej európskych kultúr pečatil s cestným diplomom.
2: Hančo Hano zbierky a jo, jeho veda jo byla jeno znata, dlatego až jo Schulenburg kredl ze Slepego od Hanča Hanu či poslane, či zešivky, pelne povedanju, což jo Schulenburg potem hudal v šelakorých publikacijach, tež nímskih publikacijach, niederlausica mitteilungen, už on v 90. letach, 19. stoletja.
1: Ale teke v serskih publikacijach se mije Hanzo Hančo Hano javi.
2: Potem tež jo faral Matej Handrej Gudal v časopisu Mačice srbske, napríklad Mena, zbierané od Hančo Hanu, abo tež Burske kázne, Viedruve Gronka a také.
0: Jo, ktož se za Sersku rieca ľudovedu zajmujo, dejo na kúšte pát sebe obspomneš vesobu Hanzo Hančo Hano, rožené burskej familie Slepem, veň jo uvijal svoj zajm za Slepiansku riec, navogi v povisči a jo samo serský básniu a přes výsky k serským a nímským vidomnostnikam sú se jogo zapisky a úsličky sleženio vezjavili v všakých publikáciách, napríklad Wendisches Volkstum in Sage, Brauch und Sitte, Willibalda von Schulenburg, den Gajos Nate, Artikel wird Faria Mateja Handrika, wird Chasopisu, Machice Serski.

Ta Češa ved styrých baládov austrijského komponista Alexander von Zemlinsky nosi titel Vedny muž. Inspirovala joju basen samského titela Nímského Gejca a spisovašela Justinius Kerner. Jasovec sa se cibotate charakter jego basnictva, ved poščujo se teke v muzice.

1974 jo komponist Karl-Heinz Stockhausen stvěril jednu ze svých nejslavnějších tvorbů. Zvěrětné kolo. Specetně jo vena nastala jako tvorba za muzikové živadlo. V kompozici Zvěrětné kolo jo 12 melodií připisaných ka košťam každého gvězdného znamenia. Každá melodie gvězdného znamenia má přitom kšutý základný tón. Plavetného muža jo to tón S. Existují však verzie za solo instrumenty, komorový orchestr, zpěv a biadva.

Český archivár a historikár Karel Jaromír Erben je bu také znáte jako sbírar ludových bajků a ludových zpívů. Ve 18. století píšaset jo se vezjavila jako sbírka starých českých pověšťů pod titulom Strus ludových pověšťů. Ste ju nejslavnějšiju jeho tvorbu, ale také s drugými písmami jo Erben chtěl přes ludové básnictvo zkřušiš národné vědobně. A přeci zase jeho tvorby jsou také inspirovali komponistů k muzikálickým tvorbám.

0: Zdeněk Fibich jo například ve 1880 skomponíroval ze Strusa povešťo Erbena text Vedne muž jako melodram. Přitom pojedar text recitírujo na muzikálisky převed. V jeho domovni sluša Fibich pedla komponistu Antoni Dvoršak, Medřiš Smetana a Leoš Janaček k tým nejvěcej znatým.
1: Na to pole nad jezerem seděl vodník pod večerem. Svít měsíčku, svít, ať mi šijeni. Šiju, šiju si botičky do sucha i do vodičky. Svít měsíčku, svít, ať mi šijeni. Dnes je čtvrtek, zítra pátek, šiju, šiju si kabátek. Svít měsíčku, svít, ať mi šije niť. Zelené šaty, bodky rudé, zítra moje svatba bude. Svít měsíčku, svít, ať mi šije niť.
0: V babylonijských písmach je veden muž velikán. V ludových povešťach druhých ludov pou luž, pou ryba. Austrijský ludovědník a slyžar povešťou Johann Krainz je pod pseudonymom Hans von der Sann opisoval vedného muža živiš na 611 tak.

0: Teke gašio Zdenek Fibich v svejej domovni znate předušim za jogo opere a sinfonie, stoji jogo skomponirovanje vednego muža vesni jednogo drugega obživanja. Najvecej znate muzikaliske skomponirovanje mašizne ve vednem mužu joga sinfonijske basnistvo Vodnik opus 107 jogo krajana Antonina Dvoržaka. Dvoržak jo skomponiroval tu tverbu v 1806 a 96 zatim, ako jo se rošil do domovnje z USA. Inac ako Fibich, jo se Dvoržak rozsužil za instrumentalnu kompoziciju. A vena jo jano jaden žil cebogo cyklusa pe temach Karela Jaromíra Erbena.
1: Vedny kobold seži na topolje přijazoje. Spívam jasico ju jen spiu, a šujo zeljeny plašč a celjeny škrnje za sveju svajžbu. A kdy skerobyš? Ja namáš ulicu jo svej žuce v cuanju, že še vyžela žuku bílem hobljaceniu, kterýž jo se kružililo ka šumieca veda. Vena zacuva to cuanje ako předsuše a varňujo žuku, až nedej iš k jazoroju. Negledajúce na varnovanie mašeje, cíjú si žuka zekšita jazora a sa uporajú na drogu, aby tam pekala. Ve samskom oko gnuša, ako synio prídniku zdravstve dovede, sypňo sa most, na ktorém šo sejžila do kopice. Ako jo sa pitnurila dovede, ju tam živý zlostný kobold uviežo. Doniasujú do groda pitvedu a tam se ju zejo za žensku.

v opisovaniach a ulicovaniach ve vednom mužu z austrijskeje a českeje speznajome viele pedobnego na serske pošťovi figure. Ve 1811 stržašťa a ve 1803 stržašťa stej Leopold Haupt a Jan Arnošt Smolar vezjavivej ve dvema žiloma zbierku piesnických gerných a dolných užiských serbov. Tam stoj ve vednom mužu.

Před 15 letami jo se také Friedrich Zelenk z Jančojc dopomínal na svej cas ak Gels. Starejše su varnovali Žiši před Nixom.

0: My sme ten týždeň zviešili živý žasete burstak znatego autora a žurnalista Jurija Kocha ve všakých facetách. V žincašnem netaránem rožku pesušime na jednu jogo reportážu. Juri Koch, jo, veca su jogo živa pši radiu pšecej ušiav s ľužimi a veni su mili dovieru do toho cestnego autora a žurnalista. Cesto jo se zmakao se s žilovariom Fritzom Merkarom a jo mega ulicu vaš viele ve toho živinia na lanže. Sluchame žinca na jeden ulic do gele, ale ja musíme byš šicho jelene zvajšbuju.
1: Ja, v zomagami nint ustojme

0: Tým škrokami musíme byť čo mielcaž, lato kaž ten jelen pen nás svyše. Co ga ten nint co s tým krakaním o?
1: Týka jo, píš nás šo zbežku, ako dej je jo jim malo jelina přigatováš, ne? A net je o poši a už je také či mode jeline muškice vetvuníku a ten je geni. Každé se lánu te kapen nama vlastně cíniš, jako te mode jeline geniš. Ten je šen zvítigový. A to je ten prostě varnuje net noc a žin a trochu čítí žiny. A ten nic nežrejo. Ten ma nusím ľubovaným cíniš.
0: Každé ho vesriš goli, ako tam v ochoze, penga ten echo jo taký svišaš.
1: Jo, to zní daloko, jo. A přesto také vúva pen druge, te ako namajú žetné samicky tam, vede blíže, te přídu pen, no a pen sa popadnú, no. A pen bieže krejím a sa sa také žiujan kukajcu, no. Tega zakšovijo, tega imajo čašne špicne rogi.
0: A gabužo se to prestašnje to s tem ljubovanjem?
1: To
0: ga se
1: ne zahopilo, z učitežine varnuje to, ali te čitežine nama ten vacnic ceniš, ak te samicki uvažu pošliš, a penu tako negosne spivaš. Ne?
0: A suga te z njim spokojom?
1: Jo, Gaš jim tak čisto, jaz šu, pen lezu k njemu.
0: To goni, až ven dere ljubujo, a dere ževa.
1: Jo, jo.
0: Ten jelen.
1: Jo.
0: Einrich se jim
1: ugon. Einrich, jo. A pen tege laže vedboka, ten je tak ste kopicu gromaže, te druge so žrkne je gromaže, a ten laže noci pen geli vace, net ga vace upete cuvim uce, a se objaka.
0: Pojďme ještě raz pičku blíže.